0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsa s kostí v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 18,90. A velkopopovického kozla 11 v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Dance Radio.

0: Už zase došel? Tvůj krém, šampon či parfém? Nálze máš kosmetiku i drogerii pohromadě, vůně, péče o pleť i vlasy, zubní pasty i čistící prostředky. Do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
1: Náš výkup je teď totální hardcore.
2: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Stavebniny DEK přináší megaakci. Profesionální akutří paprskový laser DEWALT s dosahem 30 metrů za skvělých 11 799 korun, včetně DPH. Megaakce ve stavebninách DEK platí do 4. září. Tak si přijďte pro profesionální křížový laser za super cenu. Více na DEK.cz.
4: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČEZ, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČEZ máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČEZ. Čistá energie zítřka.
5: Motokrosová show přímo u obchoďáku? Jo, slyšíte správně. Už 13. září ovládne OC Letňany světová hvězda freestyle motokrosu Petr Pilát. Těšte se na show plnou extrémních skoků, salt a triků. Na programu nebude chybět ani minirampa, XP Boost parkour zóna a Hot Wheels a Barbie herní zóny pro nejmenší návštěvníky. Extreme Day v OC Letňany už 13. září od 11 do 18 hodin. A nejlepší zpráva? Vstup je zdarma.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsa s kostí v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 18,90. A velkopopovického kozla 11 v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.

0: se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Tinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si ji během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
1: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
2: Dance Radio.

Junior Jack Samba, krásné, dobré pondělní ráno. Jedna minuta nás dělí od 7 hodiny ranní po 7. Odpálíme poslední prázdninovej a ranní fresh. No a budeme se jak fyzicky, tak i psychicky připravovat na začátek nového školního roku a vlastně na takovéto září, kdy se po létě vracíme všichni do té stejné rutiny, jako jsme byli před prázdninama. Tak pokud z toho máte nějaký třeba menší deprese, tak vůbec nemějte, protože my tady na Dance Radio pro vás budeme mít tu nejlepší taneční muziku a rozhodně vás dostaneme ze všeho, ze všech špatných nálad, který třeba právě teďkon můžete díky tomu datumu prožívat. Came of Fat Constellation, jedna z věcí, kterou budeme hrát mezi 7 a 8. A těšit se můžete taky na Sonority Lose You.

Tak krásné ráno s Dance Rádiem, 7 hodin přesně teďko na vteřinu. My jdeme na aktuální zprávy a taky na počasí. Dance Radio News. Úvod nového týdne do Česka přinese zataženou oblohu s občasným deštěm a místy i zabouří. Obloha se však rychle protrhá a slunečné počasí doprovodí příjemné, na některých místech i letní teploty. Více mraků a lokální přehánky dorazí hlavně na sever republiky. El Niño v Pacifiku rychle sílí a svět se připravuje na jeho možné dopady. Zatímco jeho vliv na Evropu bývá podstatně slabší než v jiných částech světa, letošní jev může být tak silný, že ovlivní počasí i zde. Podle odborníků se to může projevit zejména změnami polárního víru během zimy. Od ledna se má výrazně snížit podpora v nezaměstnanosti. Úprava je nutná, nechceme motivovat k tomu, aby lidé na podpoře zůstávali déle než je nutné, řekl to ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka. Počasí. Na začátku nového pracovního týdne očekáváme převážně polojasnou až oblačnou oblohu, místy s deštěm. Denní odpolední maxima vystoupí k 25 stupňům a bio poté

0: Krásné dobré ráno, 7 hodin 14 minut k tomu, tady je pondělní Dance Radio s datem 31. srpna, svátek nám dneska slaví Pavlína, takže přejeme rozhodně všechno nejlepší. No a 31. srpna znamená jediné, a to, že nám končí letní prázdniny. Zítra máme 1. září, to znamená, že školáci jdou zpátky do školy a nám samozřejmě začíná taková ta rutina podovolenková a po letních prázdninách. Je samozřejmě známý, že když jsou ty letní prázdniny červenec, srpen, takže ta atmosféra je taková uvolněnější, v práci je to takový víc jakoby na pohodu a zítra by se zdálo, že to začíná znova hezky pěkně na novo. Tak pojďme si užít opravdu ten poslední vlastně ještě prázdninovej letní mood. Dáme si novinku třeba v našem éteru Sonority, Luzio, bude taky Paris Is Red Again, Annette Fab, anebo The Upbeats a spousta dalšího, tak užívejte úplně na pohodu, zatím bych se vůbec nestresoval, že zítra je 1. září. Užívejte si prostě start nového pracovního, ještě vlastně jakoby, dalo by se říct, prázdninovýho týdne. Byť ty prázdniny dnešním dnem končí, ale teďko máme ještě stále prázdniny. Pojďme dál na muziku, za chviličku už novinka, jak jsem říkal, Sonority a Lose You.
1: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme právě odstartovali totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá do konce prázdnin, ale přijďte co nejdřív, dokud je z čeho vybírat. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
2: Stavebniny DEK přináší mega akci. Nakup teplotové tvárnice Westmuro za skvělou cenu a navíc za každých 720 korun včetně DPH dostanete pytel betonu zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 4. září. Tak si přijďte pro tvárnice Westmuro a pytle betonu zdarma. Exkluzivně jen ve stavebninách DEK. Více na DEK.cz.
3: Teď pro vás máme extra várku slev, pro které stojí za to přijít. Objevte slevu 40% na celé značky Sensodyne, Elmex a Meridol nebo velkou ústní vodu Listerin za 99,90. Více na tetadrogerie.cz.
4: Vytvořeno s použitím AI.
5: KIK. Víc pro podzim. A pro zvláštní momenty. Se svíčkami ve skle s podzimním motivem za 59 korun. K tomu sklenice s brčkem v různých barvách za 35 korun. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsa s kostí v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 18,90. A velkopopovického kozla 11 v multipeku 6x5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přináší Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Široká nabídka skladových vozů, různých motorizací a výbav. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Více na autojarov.cz.
8: Už zase došel tvůj krém, šampon či parfém? Nálze máš kosmetiku i drogerii pohromadě, vůně, péče o pleť i vlasy, zubní pasty i čistící prostředky. Do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
9: Dance Radio. Dance Radio. Novinka.

Dance Radio. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Dance. Dance Radio. Dance Radio.

7:30, právě teď kolem Féteru Dance Radio na 89 a 129 FM dohrála skvělá hvězda a Beats, pecka Not Forever. Jak se říká, máme krátce po půl osmí, pojďme se rovnou podívat na to, jak to dneska bude vypadat s počasím. Počasí. Na začátku pracovního týdne očekáváme převážně oblačnou polojasnou oblohu, místy přehánky s deštěm. Nyní odpolední maxima vystoupí k 25 stupňům a bio ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž. Před námi další skvělá taneční muzika San Francisco, Let It In, bude taky Moby, Porcelain, Tita Lau, Deadmau5 anebo Mac J.

0: Krásné dobré ráno, dáváte si pondělní den s rádio na vlnách 89 a 102,9 FM. Tohle byl Mac J, People of the Night, právě teď v našem éteru. My se blížíme k 8 hodině, kdy po 8 nás čeká další část pondělního ranního freša a taky se podíváme na jeden homecoming, který rozdělil fanoušky Swedish House Mafie teď o víkendu ve Švédsku. Podíváme se, co se tam stalo, jak to bylo, co se všechno odehrálo a tak dále, tak si na to rozhodně počkejte, pokud jste fanoušky, protože si myslím, že je to jedna z věcí, která by vás mohla rozhodně zajímat. Do 8 hodiny si dáme třeba Riva Star, I Was Drunk, anebo taky Chamiho, Born Again.
1: Dance Radio. House, trance, techno, drum and bass, tech house. Ta nejlepší taneční muzika 24 hodin denně. Každý den non-stop na Dance Radio. Soutěže o volňásky na ty nejlepší mejdany a festiáky. Taneční shows od nejznámějších DJs a producentů. Aktuální informace ze světa taneční scény. To naladíš každý den od rána do

Blíží se nám 8 hodina raní, krásné ráno vám všem, co jste právě třeba teďko naladili. Ty nejvíc taneční vlny v českém éteru 89 a 120,9 FM. Tady je pondělní ranní fresh s datem 31. srpna. Madeon a The City, to byla věc, která nám uzavřela první hodinu pondělního ranního freshe a my po 8 hodině pokračujeme dál. Paul

čeká nás taky diskotéková klasika Gala Freed from Desire. Diskotéková, fotbalová, ať chcete, prostě jakákoliv klasika. Skvělá věc, která momentálně opravdu drží podle mě prvenství na všech mejdanech, protože není sam mejdan, který by se obešel bez této skladby. 8 hodin, 1 minuta k tomu, pondělní, Dance Radio pondělní a ranní Fresh Sandy Roadem, ještě jednou krásné ráno. A 8 hodin, 1 minuta k tomu, my se jdeme podívat na aktuální zprávy a taky na počasí. Dance Radio News. Zdražování potravinářské pšenice spolu s nárůstem nákladů na energie či dopravu vytváří tlak na cenu těstovin, pečiva či mouky. Podle Svazu průmyslových mlýnů České republiky potravinářská pšenice od června zdražila o 17 až 20%, tedy z průměrných 4359 korun na 5340 korun za tunu a její cena stále stoupá. Chodí na přednášky či na praxe, ale současně se musí postarat o malé dítě. Pokud jim nepomohou rodiče,

Je polojasnou až oblačnou oblohu, místy nám zaprší, denní odpolední maxima poté vystoupí k 25 stupňům a bio ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž. Dance Radio.

0: 8 hodin 15 minut k tomu Paul Kalkbrenner, pecka Parachute. Právě teď v našem éteru na 89 a 102,9 FM. My se jdeme podívat na uplynulý víkend do švédského Göteborgu, kde se konal homecoming Swedish House Mafie. Po několika letech udělali takovýhle obrovský koncert. Celkově se na ten koncert mělo podívat 180 tisíc lidí, ale bohužel páteční koncert obří show, neskutečná produkce, byl ten koncert navzdory počasí byl zrušen. My samozřejmě jsme tam byli taky a já tam osobně na ten páteční koncert shledávám řadu určitých pochybení, ale abych to jenom jakoby nehanil, tak sobotu, když už jsem byl doma, tak ten koncert, který jsem sledoval vlastně jakoby online, tak opravdu homecoming, jak báze, nádherná produkce, nádherný efekty, skvělej vlastně nostalgický set, žádný extra nový pecky, kromě Happinessu set, kterou vlastně hráli až v samotném závěru. Takže já věřím tomu, že z toho vyjde nějaký záznam, nějaký sestry, který vám pak určitě doporučím. Samozřejmě ten pátek, že se nepoved navzdory počasí, dobře, jsou tam spousta sporných věcí, ale nechtěl jsem o tom mluvit tak, abych to tady hanil. Spíš jako jsem chtěl říct, že pokud máte a jste fanoušky Swedish House Mafia, tak určitě mrkněte na internet, mrkněte se na nějaký reelska, na nějaký storíčka, co lidi vlastně jakoby natáčeli, jak famózně to vypadalo, jak velká scéna to byla a věříme tomu, že z toho vyjde nějaký sestřih. Tak tohle to byl pohled na uplynulý víkend. My před sebou máme samozřejmě další skvělou taneční muziku. Čeká nás Gala, Freed from Desire, bude taky John Summit, Bury, a nebo, jak už jsem zmiňoval, novinka v našem éteru, Swedish House Mafia, Likely a Happiness is so set.
1: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
2: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když na své dovolené získáte něco navíc. Lenka pro vás má zajímavou pozvánku.
3: Je to tak, opět pro vás máme něco navíc. V rámci exkluzivního konceptu Blue Vibes se můžete znovu setkat s herečkou Ivanou Jirešovou, tentokrát na krásné Krétě. Protáhněte se při lekcích inspirovaných jogou přímo v zahradě pětihvězdičkového hotelu Minos Imperial Luxury Beach na řeckém ostrově Kréta. Od 13. do 20. září si můžete zacvičit hned ve čtyřech různých termínech. Lekce jsou vhodné pro každého, ale kapacita je omezená. Proto se registrujte co nejdříve po potvrzení vašeho zájezdu. Cvičení je zdarma a o příjemnou atmosféru, která ještě umocní vaše zážitky z dovolené, bude postaráno.
4: Ahoj, tady Ivana Jirešová a já se moc těším, jak se společně protáhneme na Krétě.
2: Blue Vibe dovolená plná zážitků začíná na bluestyle.cz.
5: Stavebniny Dek přináší mega akci. Sušená střešní lať 4 na 6 za skvělých 26 korun včetně DPH za běžný metr. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 4. září. Tak si přijďte pro sušené latě za super cenu. Více na Dek.cz.
6: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
7: A raz, dva, tři, 4,21.
8: S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
9: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na Toyota.cz.
10: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.

Novinka Féteru Dance Radia na 89 a 129 FM, Swedish House Mafia, Likely a Happiness is So Sad, úžasná věc, která je vlastně teďkon v rámci emocí ještě víc umocněná tím, co se právě odehrálo, ale o tom už jsme mluvili, tak to nebudeme dál rozmazávat, ale každopádně tato věc se jim hodně povedla. 8 hodin, 34 minut k tomu, pojďme se podívat na to, jak to vypadá aktuálně s počasím. Počasí. Aktuálně bych to přirovnal k naprostému Armagedonu, aspoň co se týče tady kolem našeho rádia, tady se během pár minut zatáhlo a spustil se déšť, hromy, blesky. Nevím, jak je to v jiných koutech samozřejmě republiky, nicméně ta předpověď pro dnešní den je, že bude polojasno, zataženo, místy s deštěm, denní odpolední maxima vystoupí k 25 stupňům, byl poté ukaze jedničku, tedy mírnou zátěž, tak uvidíme, že takhle počasí, nebo respektive takhle, že pršet bude celý den, to ne. To by se mi asi úplně nelíbilo, ale samozřejmě bych s tím vůbec nic neudělal. Tak pojďme si říct, že tohle to je jenom nějaká přeháňka a že brzo bude líp. Dance Radio. Dance Radio.

Ta nejlepší taneční muzika jedině u nás na 89 a 102,9 FM. Tohle je Saxo Francis, Back to Innocence. A úžasná věc krátce před 9 hodinou raní. 9 minut nás dělí od 9 a po 9 už tady pro vás bude dopolední drive skatey, odpoledne taky odpolední show s Michaelem C. A vzhledem k tomu, přátelé, že máme pondělí, tak nesmíme ani zapomenout na skvělý pořád Rave on Air. Já si myslím, že pondělí naprosto fantastický playlist a nejlepší taneční muzika a věřím tomu, že playlist, který tady pro vás máme připravený, vám určitě aspoň trošku zvedne náladu na základě toho, jaký máme dneska počasí. Užívejte pondělí 31. srpna, jsme Dance Radio a teď už Florence and the Machine.

0: Tady je pondělní Dance Radio na 89 a 102,9 FM a přátelé, máme 31. srpna, konec léta, konec letních prázdnin a tady v rádiu se dějou neskutečné věci. Ahoj, Kiki.
1: Hezky ráno, já se chtěla právě jako zeptat, že už je pondělí, jo, dneska, takže je jsem nepřišla jinak, jinej den, dobrý.
0: Je pondělí a my jsme vám vlastně s Katie chtěli oznámit, že vlastně teďkon, my tady budeme mít každý den vlastně od zítřka, od
1: 1. září. Je to neuvěřitelný, jo.
0: Tady budeme mít vždycky mezi 8
1: takovou 58, dvojčkovskou chvíli tady společnou.
0: Tak. Pojďme si říct rychle, co léto?
1: Hele, dobrý, ale jako mě zaujalo tady, já jsem sem přišla, ty máš jako mega story ze Švédska teď. A jako mě zaujalo jako tvůj zážitek, ale hlavně jsi viděl unikátní kapelu z Vyše, tak to by mě zajímalo, kdo to byl a co to bylo.
0: Hele,
1: kde jsi byl vlastně?
0: My jsme byli před víkendem, nebo respektive v pátek jsme byli ve Švédsku, v Göteborgu na koncert Swedish House Mafia, který byl zrušený, ten páteční koncert kvůli počasí. Mě hrozně překvapil jakoby ten support, který tam byl, samozřejmě na začátku od 18 jako opening haly, byla Silvan, která zahrála jakoby skvěle, to byl jako dobrý set a potom se tam objevila kapela a normálně vizuálem, tak jak se prezentovala, tak to byly normálně prodigy z Vyše. Jo, jako opravdu.
1: Jak to znělo a jak to vypadalo?
0: Měli tam spousta elementů v té hudbě, když si to dohledáte, tak určitě byste řekli, hele jo, tady prostě někdo se snaží, nechci říct kopírovat, ale třeba jenom, že se inspirovali. Jasně. Vlastně jakoby prodigy, oni vlastně i ty pohyby na té stage měli hodně podobný, no byl to
1: kluci si to natrénovali.
0: No ale nejhorší bylo na tom to, že vlastně ono to bylo ve švédštině, že jo, takže ti to vlastně jakoby...
1: Takže geniální.
0: Takže ti to vlastně jakoby nic neřekli, no a vlastně...
1: A Swedish House Mafia nebyli vůbec.
0: Ty nebyli, protože tenhle ten support, který se jmenuje Becky Allen, tak končil někdy v 19.30 nějak tak, možná ve 20. Já už se teď nepamatuju, mám ty časy trošku slitý a Swedish House Mafia měli nastupovat v 19.30 a až ve 23.00 nám řekli, že navzdory počasí ten koncert ruší. Nicméně sobotní koncert proběhl a trval přesně 87 minut, se nepletu.
1: Tak kluci vydělali, odjeli, všechno dobrý.
0: My jsme prodělali, děkujeme za nic, no a snad
1: takže
0: příště to bude
1: na nějak...
0: Já se
1: říkám,
0: já už tenhle ten rok jako opravdu si radši nikam nepojedu. Nicméně jsem rád, že jsi tady po 9. hodině dopolední drive, na co přesně. Se můžeme těšit.
1: Spoustu muziky, informací, určitě se budeme lehce vadit na ten nový školní rok.
0: No jo, je to tady, studenti zítra do školy. Loučí se Andy, mějte se krásně, po 9. už Katie, ahoj. Dance Radio. Úvod nového týdne do Česka přinese zataženou oblohu s občasným deštěm a místy i zabouří. Obloha se však rychle protrhá a slunečné počasí doprovodí příjemné, na některých místech i letní teploty. Více mraků a lokální přehánky dorazí hlavně na sever republiky. El Niño v Pacifiku rychle sílí a svět se připravuje na jeho možné dopady. Zatímco jeho vliv na Evropu bývá podstatně slabší než v jiných částech světa, letošní jev může být tak silný, že ovlivní počasí i zde. Podle odborníků se to může projevit zejména změnami polárního víru během zimy. Od ledna se má výrazně snížit podpora v nezaměstnanosti. Úprava je nutná, nechceme motivovat k tomu, aby lidé na podpoře zůstávali déle, než je nutné, řekl to ministr práce a sociálních věcí a

0: Ještě jednou nádherný ráno od mikrofonu, už je tady s váma opět Katie mezi 9 a 12 hodinou, startuje dopolední drive, jak už jsme avizovali ráno s Andym, 31. srpen 2026, to znamená poslední prázdninovej den. Je fakt, že teda dneska to počasí jako na prd, to úplně nevyšlo, ale zase se mohou školáci jako trošku zregenerovat po tom létě, dát se dokupy, dát si třeba seriálovej den. A pokud máte volno i vy, tak doufám, že ještě můžete relaxovat. Pokud nás vadíte už někde v práci, ve fitku, anebo kdekoliv jinde, tak věřím, že jste s náma, ať už jste kdekoliv. A co vás dneska čeká, spoustu muziky, informací, novinek, určitě lehce ještě zmapujeme léto, ale taky už se máme pár takových podzimních pozvánek a nejenom to, protože mrknem i na novou muziku, na spoustu zajímavých témat a tak dál, takže věřím a doufám, že budete s náma za chvilku už Drea, dáme se taky do Vice Guys, ano, teda spoustu dalších melodií, mimochodem dneska svátek slaví Pavlína, takže přejeme všechno nej a nezapomeňte na Pavlínky. Hezký ráno.
1: Nejlepší shows z našich studií. Dance Radio. True Peace Love Acid. Climax. Club Mix, Rave On Air, One Way Music Podcast a nebo Showtime. Každý večer program až do půlnoci. Dance Radio. Z naší tvorby doporučujeme. V pondělí to nej z drum and bassu v Rave On Air. V úterý Showtime se speciálními hosty. Ve středu One Way Music a Subgate. V neděli Club Mix Milana Kroužila a Climax Chrise Sadlera. To jsme my. Dance Radio. Dance Radio.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsa s kostí v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 18,90. A velkopopovického kozla 11 v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Stavebniny Dek přináší mega akci. K odběru 3 palet fasádních tmelů Baumit Duo Contact nebo 2 palet tmelů Baumit Pro Contact dostanete profesionální míchadlo Dek zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 4. září. Tak si přijďte pro fasádní tmel Baumit za super cenu a míchadlo Dek zdarma. Více na dek.cz.
4: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
5: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
6: Vytvořeno s použitím AI.
7: KIK. Víc pro podzim. A pro zvláštní momenty. Se svíčkami ve skle s podzimním motivem za 59 korun. K tomu sklenice s brčkem v různých barvách za 35 korun. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.

89.102.9 FM, přesně to jsou frekvence, na kterých letíte i dneska dopolední drive s datem 31. srpna. A přátelé, je konec léta, ještě samozřejmě určitě začátkem podzimu nebo začátkem září bude hezky. Nicméně pokud už teďka přemýšlíte, že byste rádi vyrazili někam do měst za pořádnou party a užili se tam jako fakt jako top klubovou atmosféru, tak mám pro vás už takovej jako žebříček. Údajně nejlepších měst pro noční život právě pro rok 2026. Jo. Tenhle ten žebříček sestavil tady magazín Time Out, který sestavil 20 měst s nejlepším nočním životem. A v tom hodnocení hrálo roli spoustu faktorů, jako je kvalita, rozmanitost podniků, ceny, bezpečnost anebo atmosféra. No a do tohohle průzkumu tak to se zapojilo více než 24 tisíc lidí z celého světa, kteří odpovídali. No a v té top desítce najdeme možná pro někoho žádný překvapením, možná pro někoho ano, města jako je Amsterdam v Nizozemsku, tak to je na místě 10. Peking, Čína, tak to je další místo, který nabízí tradiční bary, moderní kluby a menší podniky. Co se týká dalších míst, tak je to třeba i Johannesburg v Jihoafrické republice. Pojďme se zaměřit i třeba na Brazílii, São Paulo, který taky získalo v té top desítce svoje místo. No a kdybychom měli zmapovat úplně ty nejvyšší pozice, tak je to Melbourne, Austrálie, místo 4. No a pojďme na trojici vítězů, New York, USA, tak to se vůbec nedivím, je to taková stálice nočního života. Místo 2. To jsem si myslela, že bude místo 1. Berlín, Německo, tak to je taková meka klubový rave kultury. No a místo 1. to je pro mě velkým překvapením. Je to prosím vás Bangkok v Tajsku. Vítěz letošního žebříčku se stal Bangkok, nabízí obrovské množství možností pouličních barů, klubů a tak dále, taky různých rooftopů. Každopádně třeba žánrově úplně nevím, jestli já bych se tady vybrala. Každopádně teď už víte, kam třeba vyrazit.

No, taky Original Coffee a Slow Burner, opravdu výborná věc. Mimochodem Interplanetary Criminal patří momentálně v Británii, nejenom tam k DJům number one, dokonce získal za to i ocenění. Takže to jenom potvrzuje, že prostě tenhle ten týpek umí a má okolo sebe teďka docela hodně slušný hype. Pokud je ale hype, co vám třeba dost chybí po létě a třeba jste se vrátili i z dovče a potřebovali byste další dovolenou na to spravení se, což moc dobře známe asi všichni, tak tady mám i několik tipů od odborníků, psychologů, kteří vlastně dost jako apelují i na to, pokud jste se třeba vrátili z dovolenkového jakoby módu nebo režimu, tak samozřejmě i po tom létě, kdy ten režim byl takovej jako volnější třeba pro spoustu z nás, tak jsou tady nějaký tipy a rady, jak prostě v to září jako fungovat a jak si třeba tu práci, jak se z toho nezbláznit, jo. A co se týká nějakých rad, tak je dobrý podle odborníků si s tou prací jako nedávat hned jako co nejvíc úkolů, co to jde a nejít hned na 110%. Prostě si to všechno naplánovat postupně, dát si takový to pravidlo 80/20, to znamená zároveň mít i prostor na třeba kámoše, nějaký koníčky a tak dále a postupně se dostávat do toho pracovního módu. No a určitě nezapomínat na odpočinek, to je věc, na kterou spousta z nás obecně zapomíná a je dobrý, ať už máte odpočinek jakýkoliv, tak i třeba odložit telefon, dát si nějaký sport anebo relax, anebo třeba fakt jenom nic nedělat. Takže pokud se to týká i vás, tak doufám, že to zvládnete, že se do tohohle režimu zase nějak zpátky dostanete co nejdříve a nejlépe. K tomu si budeme i příjemně hrát. Čeká vás další muzika, třeba teď Deniskou, také Hardwell a pak už zprávy a počasí v celou.

0: Bedford a Thing Called Love. Mezi 10. a 11. omrkneme novinky na hudební scéně, mrkneme se na jednu hudební platformu, která má nějaký novinky pro muzikanty, mrkneme na videoset dne a taky na novou hudbu. Teď už připraven Andy, zprávy a počasí, pojďme na ně, hezký ráno. Dance Radio
1: News. Zdražování potravinářské pšenice spolu s nárůstem nákladů na energie či dopravu vytváří tlak na cenu těstovin, pečiva či mouky. Podle Svazu průmyslových mlýnů České republiky potravinářská pšenice od června zdražila o 17 až 20%, tedy z průměrných 4359 korun na 5340 korun za tunu a její cena stále stoupá. Chodí na přednášky

0: pondělí očekáváme převážně polojasnou až oblačnou oblohu, místy nám zaprší, denní odpolední maxima poté vystoupí k 25 stupňům a bio ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž.
1: Dance Radio. Dance Radio.

0: Od Love, od Above and Beyond a Richard Bedford v Etheru Dance Rádia. My pokračujeme dál a my už se mrkneme na SoundCloud, což je jedna z nejznámějších asi platform pro DJ a částečně muzikanty, kteří tady samozřejmě sdílí svoje sety napříč žánry. Vy si samozřejmě můžete vždycky zvolit, jestli chcete tu placenou nebo neplacenou verzi, to znamená ta placená, tam máte potom více vychytávek a momentálně právě vývojáři, kteří stojí nad SoundCloudem, tak testují novou funkci, která by měla v budoucnu umožnit umělcům prodávat hudbu přímo fanouškům. To znamená, že díky tomu si DJové, producenti a třeba i hudebníci budou moci více v týhle, nebo na této platformě vybudovat takovýto publikum na jednom místě, na jedné platformě a nemusíte lidi odcházet nikam dál. A co to znamená vlastně v praxi, skrze tu speciální funkci, tam si prostě kliknete na toho umělce, poslechnete si ten daný track a pak si přímo můžete koupit anebo přímo stáhnout tu skladbu přímo tam, aniž byste museli hledat někde jinde. Tak za mě je to určitě fajn, co se týká formátu, je to MP3 a WAVka, no a údajně si SoundCloud z prodeje nevezme žádnou provizi. Tak uvidíme. Uvidíme, kdy tato novinka bude vlastně k dispozici, ale mělo by to být už téměř 99%, takže nechme se překvapit a pro vás, co třeba děláte muziku, věřím, že to je příjemná informace.
1: Stavebniny Dek přináší mega akci. Nejprodávanější netkané textilie Geotek metr čtvereční již od 13 korun 90 haléřů včetně DPH. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 4. září. Tak si přijďte pro netkané geotextilie za výjimečně snížené ceny. Více na dek.cz.
2: Náš výkup je teď totální hardcore.
3: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Dance Radio. Dance Radio.

za náma Black Box a Right on Time na frekvencích Dance Radio. Stále letíte pondělní dopolední drive. Je dneska s váma Katie do 12. hodiny a slibovala jsem, že dneska se budeme věnovat i novinkám a nový hudbě. A je mi jasný, že samozřejmě celá řada muzikantů ale nespalo a producentů ani během léta, vycházelo toho docela hodně. Ale pojďme si říct, že podzim a podzimní sezóna je vždycky nejenom nejvíce našlapaná, co se týká koncertů a mejdanů, ale taky vydání nových releaseů, desek a EPček. A právě 2. října letošního roku už se můžete těšit na novou desku, a to oblíbený dvojice, která má tady v České republice velkou fanouškovskou základnu. A je to Jason Status, který vydávají oficiální desku Generic Everything a momentálně už všechny fanoušky lákají na skladbu Gone Too Far, která už má i videoklip, což je super a nebývá to vždycky zvykem. Tato skladba se mimochodem objeví i na celý desce, která vyjde tady začátkem října. No a je tam i celá řada spoluprací, samozřejmě Jason Status nedělají hudbu sami, objeví se tam třeba DWE, taky Skrillex, Little Shims, J-Hus a spoustu dalších, takže a Irach třeba, což se velmi těším já. Takže už 2. října tuhle tu desku byste se neměli nechat ujít, bude k dispozici fyzicky, údajně na vinilu, ale zároveň i na všech digitálních platformách. No a věřím, že už brzy taky ty nový kousky uslyšíme třeba tady v Praze nebo v Česku, co nevidět. Takže nezapomeňte na to, zapište se to do diářku a samozřejmě vás o tom ještě určitě budeme informovat.

Radio.

Bylo další drum and bassová věc Fred V and What's Eva a Horizon na frekvencích Dance Rádia těsně před 11. hodinou. A jelikož jsme si teďka dali takovej ten vibe drum and bassovej, tak u něj zůstaneme. Myslím si, že zarytí fanoušci drum and bassu určitě budou znát legendární nejenom label, ale taky noc Liquicity. A právě Liquicity, která samozřejmě nějakou dobu fungovala i tady v Praze, ale samozřejmě funguje v Anglii, tak i tentokrát nabídla spoustu skvělých, v rámci Liquicity Festival teda, nabídla spoustu skvělých amen a vystoupení. A když už jsme u videosetu dne, který pro vás samozřejmě mám dneska taky připravený, tak už minulý týden jsme tenhle ten festival mapovali a samozřejmě jsme si říkali, jaký sety byste neměli minout. A jsou tam třeba nový kousky a nový sety, které přibyly. Třeba Technimatic, o tom jsme se bavili, ale nově, pár dnů zpátky, je tam i dvojice Paul and Bryson, který já mám velmi ráda. Mimochodem minulý týden zrovna jsme tady měli jejich starší set, který se odehrával v lese. 4 roky zpátky, on má neskutečnou atmosféru a právě Pauline Bryson vystoupila v rámci liveka Liquicity Festival a už 3 dny nebo 4 dny je tady tohleto liveko k dispozici. Nicméně mrkněte na oficiální kanál na YouTube, protože tam těch setů i starších je celá řada, takže pokud máte rádi liquidy, deepy, takový ty melodický drum and bassy, tak si myslím, že budete nadšeni a je tam toho opravdu spousta, takže doporučuju.

přátelé, Fritz Kalkbrenner, úplně jsme se tady zasněli na frekvencích Dance Radio, který nám zakončil tu 10. hodinu a otevřel 11. Před náma poslední hoďka v rámci dnešního dopoledního driveu. Už za malou chvíli si dáme Calvina Harrise a jeho Satisfied.

0: Orchestra 3AM. Už mezi 11. a 12. kromě muziky se těšte i na novinku v éteru Dance Rádia a taky se koukneme, kam dnes můžete vyrazit. Ano, i v pondělí se toho děje spoustu a opět se mrkneme, co novýho na hudební scéně. Teď už ale připraven kolega Andy a zprávy. Dance Radio
1: News. Úvod nového týdne do Česka přinese zataženou oblohu s občasným deštěm a místy i zabouří.

Řekl to ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka. Počasí. Na začátku nového pracovního týdne očekáváme převážně polojasnou až oblačnou oblohu, místy s deštěm. Denní odpolední maxima vystoupí k 25 stupňům a bio poté ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž. Dance Radio.

0: Věřím, že fanoušci Galantis určitě zajásali, protože určitě poznali skladbu, která právě v tenhle ten moment zazněla na frekvencích Dance Radia, skladba s názvem Love on Me. Na Dance Rádiu pokračujeme dál a přátelé, jde vidět, že boj s umělou inteligencí, co se týká produkce hudby, tak je opravdu ve velkém proudu. Spoustu platform a spoustu různých jakoby serverů a tak dále bojuje s tímhletím, s touhletou věcí, kdy se snaží ať už označovat skladby, které byly kompletně generované umělou inteligencí, nebo tam jsou prvky, alespoň trošku zaznamenané prvky AI, tak jsou tam speciální štítky, a nebo ty skladby vlastně jsou automaticky vyřazeny. A týká se to třeba Beatportu, TrackSourceu a spoustu dalších platform, i Apple Music a tak dále. No a momentálně taky skladby, které jsou kompletně generované AI, byly nově zakázány na oficiálních žebříčcích v Austrálii. Přesně tak. A právě Austrálie a Australská asociace nahrávacího průmyslu oznámila před několika dny tento jako docela zásadní krok, kdy potvrdila, že kompletně všechny skladby, ať už jsou to jakoby mainstreamový nebo klubový, tak a byly jakoby generovaný umělou inteligencí, tak vlastně bude automaticky z těchto žebříčků jakoby vyndány a zablokovány. A týká se to i třeba velkých singlů z velkých desek i mainstreamových umělců. No a právě týká se to nejenom skladeb, který jsou jako vygenerovaný AI, ale třeba i když se tam objevují nějaký prvky. Tak přátelé, uvidíme, jak se to bude dařit. Samozřejmě teďka ještě do nějaký míry to jde. Uvidíme, jak to bude třeba za rok, ale je určitě pozitivní zpráva, že to těm všem různým nahrávacím věcem a platformám není jedno a že vlastně se to jako řeší, což je určitě pozitivní zpráva, protože pojďme si říct, že opravdu vydat skladbu a udělat je fyzicky, ručně, ve studiu, nahrát to všechno a tak, tak to není opravdu jako jednoduchý ani levný proces, takže je potřeba trošku s tím bojovat.
1: Apka Dance Radia. Stahuj ve svých storech na iOS i Android. Dance Radio. Kompletní večerní program, playlisty toho, co servírujem. Poslech téměř odkudkoliv. To je aplikace Dance Radio CZ. Dance Radio CZ. Dance Radio. Dance Radio. Apka Dance Radia. A už ti neunikne žádnej tvůj oblíbený track. Laď nás kdekoliv, kde máš internetový pokrytí ve svém mobilním aparátu. Nejlepší taneční muzika. Aplikace Dance Radio CZ. Stahuj ve svým oblíbeným online shopu.
2: A raz, dva, tři, 4,21.
3: S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
4: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přináší Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Široká nabídka skladových vozů, různých motorizací a výbav. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Více na autojarov.cz.
5: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
1: Dance Radio. Dance Radio.

Kulturní a i částečně party servis je připravený. My se mrknem, kde se co děje. Mi jasný, že dneska těch venkovních akcí je taky hodně, ale to počasí je nejistý, i když by nemělo pršet. Nicméně už se nám pomalinku probouzí kluby a klubová sezóna, takže můžete vyrazit. Pojďme se podívat ale první do kina, kde můžete třeba vidět snímek Odysa, velmi očekávaný snímek, zároveň taky Kino 35 nabízí od 18 hodin jedinečný záběry z Paříže, a to z roku 1900, a tak se jmenuje stejný snímek, takže pokud máte rádi historii, můžete už dnes vyrazit od 18 hodin do Kino 35. Zároveň se na vás těší i ještě letní Letná, která finišuje dnešním dnem, takže pokud jste nestihli a ještě byste rádi viděli nějaký představení a máte rádi novej cirkus, pohyb a divadlo a tanec, tak rozhodně můžete vyrazit ještě dneska na Letenskou pláň. Veškeré info najdete na letniletná.cz. Těšit se můžete ale třeba také na kemp a Centrum architektury, kteří nabízí kemp tour plavba za projekty Prahy. Jeden takovej je od 16 hodin, možná ještě seženete lístky. No a pojďme se podívat třeba už i na koncerty, který se na vás chystají. Lenka Nová se na vás těší v Jazz Doku od 20 hodin. Pokud máte rádi jazz, funk a příjemnou hudbu, tak určitě si přijdete na svý. Co se týká dalších koncertů, tak i dneska můžete vyrazit na kapelky, třeba Rock Café nabídne Koregioin, taky Už jsme doma, start 20. hodina, dnes to bude takový ne úplně rockový, ale takový jako mírně rockový indie možná, a řekla bych o 20 hodin. Těšit se můžete ale ještě do dalších míst, třeba do Krosu, kam můžete vyrazit na pravidelný techno, chtěl jsem říct techno, ale to techno, Los Tekenos, dneska Sonka, Alian, Foxy a spoustu dalších. Start 20. hodina. Takže tolik tipy, kde se co děje. Věřím, že si vyberete a že

Přátelé, Calvin Harris, Jazzy, Satisfied, Eteru Dance Rádia 11.50, aktuální čas. My pokračujeme dál za chviličku další muzika Major Lazer a nebo Gorgon City. A pak už zprávy a počasí v celou. Nezapomeňte, že dneska odpoledne se na vás těší můj kolega Mikey mezi 14. a 18. hodinou. No a jelikož máme dneska úplně poslední prázdninový den, tak bych chtěla teďka popřát hlavně všem školákům, tedy hlavně příjemný start v tom novém školním roce. Zítra se sice uslyšíme, ale až později, takže užívejte poslední prázdninový den a doufám, že na vás zítra teda budou ve škole hlavně hodní a že to bude v pohodě. Přátelé, v podvečer a večer taky si nenechte ujít naše pravidelné pořady, co je na programu dneska třeba pro všechny milovníky Drum & Bassu Rave On Air od 18 do 20 hodin, v pozdějších hodinách také Afrojack Ultra Music Festival Radio Show anebo John Digvita Transitions. Moc si to užijte, mějte úspěšný den a společně se zase uslyšíme zítra. Dance. Dance Radio. Dance Radio.

Zdražování potravinářské pšenice spolu s nárůstem nákladů na energie či dopravu vytváří tlak na cenu těstovin, pečiva či mouky. Podle Svazu průmyslových mlýnů České republiky potravinářská pšenice od června zdražila o 17 až 20%, tedy z průměrných 4359 korun na 5340 korun za tunu a její cena stále stoupá. Chodí na přednášky či na praxe, ale současně se musí postarat o malé dítě. Pokud jim nepomohou rodiče, mají často problém s tím, kam dítě odložit nebo z čeho zaplatit chůvu. Aby nemuseli školu přerušit či vzdát, pomůže těmto studentům nová dávka zvaná hlídáčkovné. Vyplácet jí bude úřad práce. Poprvé od nedohraného květnového ligového derby Ferenu se na jednom stadionu potkali fotbaloví fanoušci Sparty a Slavie. V neděli na Letné byla tradiční rivalita znát už před výkopem. Tentokrát ji podpořila i osoba záložník a Matěj Juráska. 318. derby skončilo vítězství Slavie 3-0. Počasí. V pondělí očekáváme převážně polojasnou až oblačnou oblohu, místy nám zaprší, denní odpolední maxima poté vystoupí k 25 stupňům a bio ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž.

0: přináší mega akci. Profesionální akucí paprskový laser Devolt s dosahem 30 metrů za skvělých 11 799 korun, včetně DPH. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 4. září. Tak si přijďte pro profesionální křížový laser za super cenu. Více na Dek.cz.
1: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
2: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přináší Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Široká nabídka skladových vozů, různých motorizací a výbav. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Více na autojarov.cz.
3: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES, čistá energie zítřka.
4: Vytvořeno s použitím AI.
5: KIK. Víc pro podzim. A pro zvláštní momenty. Se svíčkami ve skle s podzimním motivem za 59 korun. K tomu sklenice s brčkem v různých barvách za 35 korun. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsa s kostí v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 18,90. A velkopopovického kozla 11 v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.

úvod nového týdne do Česka přinese zataženou oblohu s občasným deštěm a místy i zabouří. Obloha se však rychle protrhá a slunečné počasí doprovodí příjemné, na některých místech i letní teploty. Více mraků a lokální přehánky dorazí hlavně na sever republiky. El Niño v Pacifiku rychle sílí a svět se připravuje na jeho možné dopady. Zatímco jeho vliv na Evropu bývá podstatně slabší než v jiných částech světa, letošní jev může být tak silný, že ovlivní počasí i zde. Podle odborníků se to může projevit zejména změnami polárního víru během zimy. Od ledna se má výrazně snížit podpora v nezaměstnanosti. Úprava je nutná, nechceme motivovat k tomu, aby lidé na podpoře zůstávali déle, než je nutné, řekl to ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka. Počasí. Na začátku nového pracovního týdne očekáváme převážně polojasnou až oblačnou oblohu, místy s deštěm. Denní odpolední maxima vystoupí k 25 stupňům a bio poté ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž.

0: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přináší Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Široká nabídka skladových vozů, různých motorizací a výbav. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Více na autojarov.cz.
1: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
2: Stavebniny DEK přináší mega akci. Nakup teplotové tvárnice Westmuro za skvělou cenu a navíc za každých 720 korun včetně DPH dostanete pytel betonu zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 4. září. Tak si přijďte pro tvárnice Westmuro a pytle betonu zdarma. Exkluzivně jen ve stavebninách DEK. Více na DEK.cz.
3: Stačí jen nápad a parádní místo k relaxaci je na světě. S Allegro ho zařídíš raz dva a proměníš zahradu v oázu klidu. Vybavení pro tvůj odpočinek najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsa s kostí v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 18,90. A velkopopovického kozla 11 v multipeku 6x 0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Dance Radio. Dance Radio.

Zdražování potravinářské pšenice spolu s nárůstem nákladů na energie či dopravu vytváří tlak na cenu těstovin, pečiva či mouky. Podle Svazu průmyslových mlýnů České republiky potravinářská pšenice od června zdražila o 17 až 20%, tedy z průměrných 4359 korun na 5340 korun za tunu a její cena stále stoupá. Chodí na přednášky či na praxe, ale současně se musí postarat o malé dítě. Pokud jim nepomohou rodiče, mají často problém s tím, kam dítě odložit nebo z čeho zaplatit chůvu. Aby nemuseli školu přerušit či vzdát, pomůže těmto studentům nová dávka zvaná hlídáčkovné. Vyplácet jí bude úřad práce. Poprvé od nedohraného květnového ligového derby Ferenu se na jednom stadionu potkali fotbaloví fanoušci Sparty a Slavie. V neděli na Letné byla tradiční rivalita znát už před výkopem. Tentokrát ji podpořila i osoba záložníka Matěje Juráska. 318. derby skončilo vítězství Slavie 3-0. Počasí. V pondělí očekáváme převážně polojasnou až oblačnou oblohu, místy nám zaprší, denní odpolední maxima poté vystoupí k 25 stupňům a bio ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž.

0: Housewa pecka na start dnešního pondělního odpoledne, my jsme Dance Radio, pode mnou Wofaya, David Penn, Tando, Eric B. Turner, Always, naprosto pozitivní skladba. Máme 31. srpna, samozřejmě poslední oficiálně prázdninový den, zítra už se razí do školy, tak si to s náma dejte. Skvělá dance music pro vás dnes v mojí režii až do 18. Za chvilku Skrillex, Clean Bandit nebo London Grammar. A teď pozvánka na ranní Fresh s Endym.
1: Ranní Fresh. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Každý všední den mezi 7 až 9 hodinou poslouchej Ranní Fresh Dance Radio s Endym.

0: K tomu house, trance, zkrátka ta nejlepší taneční muzika. To je ranní fresh. 7 až 9 na Dance Radio. Dance Radio.
1: Petě, pro vás máme extra várku slev. Až 50% na celou značku Miss Sporty. 40% na celé značky Dermacol a Gabriela Salvete. 40% na péči o pleť značky Astrid a další. Více na tetadrogerie.cz.
2: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme právě odstartovali totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá do konce prázdnin, ale přijďte co nejdřív, dokud je z čeho vybírat. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
3: A raz, dva, tři, 4,21.
4: S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%.

0: Výborná hudební novinka v našem vysílání, Amelie Lenz a taky belgická zpěvačka Angel Run. Není to úplně techno, který byste možná od Amelie čekali, trošku natrencali zvuk, ale 100% se to povedlo. Dneska se taky podíváme na hudební kousky, který nasadíme tento čtvrtek, tak si na to rozhodně počkejte, myslím si, že už to bude za chvíli. Do té doby The Superman Lovers, Starlight, taky Austin Mills, P.T., tuzemský DJ producent jeho Share My Love If You a nebo Kygo s Maxem McNownem, Take Me Back, to vše na Dance Radio playlist na webu nebo v aplikaci DanceRadio.cz.
1: Dance Radio. Dance Radio.

Velká to pohoda, Kygo, Max McKnown, Take Me Back, my jsme Dance Radio. Slíbil jsem, že se podíváme na hudební novinky, které nasadíme tento týden. Tak rozhodně pojďme na to. Jsou to dva nový kousky, které od čtvrtka budete moci pravidelně slýchat v rotaci Dance Radio. Tahle disco pohoda, Midnight Generation, Almost On My Own. A vrací se k nám do Eteru Dance Radio taky úžasný hlas Becky Hill, tentokrát ve spojení, opět ve spojení se Sonnym Foderou, Say Something. Dva nový kousky na Dance Radio už od čtvrtka, teď Sigala, Moxie nebo Griffin, jsme Dance Radio.

úvod nového týdne do Česka přinese zataženou oblohu s občasným deštěm a místy i zabouří. Obloha se však rychle protrhá a slunečné počasí doprovodí příjemné, na některých místech i letní teploty. Více mraků a lokální přehánky dorazí hlavně na sever republiky. El Niño v Pacifiku rychle sílí a svět se připravuje na jeho možné dopady. Zatímco jeho vliv na Evropu bývá podstatně slabší než v jiných částech světa, letošní jev může být tak silný, že ovlivní počasí i zde. Podle odborníků se to může projevit zejména změnami polárního víru během zimy. Od ledna se má výrazně snížit podpora v nezaměstnanosti. Úprava je nutná, nechceme motivovat k tomu, aby lidé na podpoře zůstávali déle, než je nutné, řekl to ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka. Počasí. Na začátku nového pracovního týdne očekáváme převážně polojasnou až oblačnou oblohu, místy s deštěm. Denní odpolední maxima vystoupí k 25 stupňům a bio poté ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž. Dance. Dance Radio. Dance Radio.

0: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přináší Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Široká nabídka skladových vozů, různých motorizací a výbav. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Více na autojarov.cz.
1: Už zase došel? Tvůj krém, šampon či parfém? Nálze máš kosmetiku i drogerii pohromadě, vůně, péče o pleť i vlasy, zubní pasty i čistící prostředky. Do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
2: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
3: Motokrosová show přímo u obchoďáku? Jo, slyšíte správně. Už 13. září ovládne OC Letňany světová hvězda freestyle motokrosu Petr Pilát. Těšte se na show plnou extrémních skoků, salt a triků. Na programu nebude chybět ani minirampa, XP Boost parkour zóna a Hot Wheels a Barbie herní zóny pro nejmenší návštěvníky. Extreme Day v OC Letňany. Už 13. září od 11 do 18 hodin. A nejlepší zpráva? Vstup je zdarma.
4: Náš výkup je teď totální hardcore.
5: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsa s kostí v ceně 99,90 na 1 kg. Banány 1 kg za 18,90. A velkopopovického kozla 11 v multipeku 6x 0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Dance Radio. Dance Radio.

London Electricity, Danny Bird, Echoes in a Dance, nejlepší taneční muzika na Dance Radio. Za chvilku časté Simeon, We Are Your Friends, dáme si Chrisa Lorenzo z Cobra, Mami a Tom Dola s Nathan Nicholsem doručí No Room for a Saint. Za chvilku taky pohledy do hitparády Dance Radio Chart, počkejte si na to, jsme Dance Radio.

0: Tom tohle Nathan Nicholson, No Room for a Saint. My jsme Dance Radio, podíváme se do hitparády Dance Radio Charts, do ní hlasujte na danceradio.cz klidně hned teď, ať slyšíte vaše oblíbené taneční pecky co nejvejš v hitpoštce už ve čtvrtek po 18. Minulý týden jsme nasadili tři novinky Jamie Lee Jonesa s Camden Cox, Clean Bandits a taky Annette Fab a nástupních vítězů byl na trojce Another, Talk to You, Epoch Noir, bral Stříbro a Calvin Harris z Jazzy z pětky na jedničku Satisfy. Velký to taneční hit, uvidíme, zda obhájí tento týden. Než tu bude Andy a další zprávy, jdeme The Prodigy v remixu Pendulum, to je skvělá záležitost. Olivera Holdense, anebo taky tuzemského venku a Kaletu, jsme Dance Radio.
1: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Tinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na Toyota.cz.

Zdražování potravinářské pšenice spolu s nárůstem nákladů na energie či dopravu vytváří tlak na cenu těstovin, pečiva či mouky. Podle Svazu průmyslových mlýnů České republiky potravinářská pšenice od června zdražila o 17 až 20%, tedy z průměrných 4359 korun na 5340 korun za tunu a její cena stále stoupá. Chodí na přednášky či na praxe, ale současně se musí postarat o malé dítě. Pokud jim nepomohou rodiče, mají často problém s tím, kam dítě odložit nebo z čeho zaplatit chůvu. Aby nemuseli školu přerušit či vzdát, pomůže těmto studentům nová dávka zvaná hlídáčkovné. Vyplácet jí bude úřad práce. Poprvé od nedohraného květnového ligového derby Ferenu se na jednom stadionu potkali fotbaloví fanoušci Sparty a Slavie. V neděli na Letné byla tradiční rivalita znát už před výkopem. Tentokrát ji podpořila i osoba záložníka Matěje Juráska. 318. derby skončilo vítězství Slavie 3-0. Počasí. V pondělí očekáváme převážně polojasnou až oblačnou oblohu, místy nám zaprší, denní odpolední maxima poté vystoupí k 25 stupňům a bio ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž.

0: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme právě odstartovali totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá do konce prázdnin, ale přijďte co nejdřív, dokud je z čeho vybírat. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
1: Už zase došel? Tvůj krém, šampon či parfém? Nálze máš kosmetiku i drogerii pohromadě. Vůně, péče o pleť i vlasy, zubní pasty i čistící prostředky. Do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
2: Stavební Nidek přináší mega akci. Sušená střešní lať 4 na 6 za skvělých 26 korun včetně DPH za běžný metr. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 4. září. Tak si přijďte pro sušené latě za super cenu. Více na Dek.cz.
3: Vytvořeno s použitím AI.
4: KIK. Víc pro podzim. A pro zvláštní momenty. Se svíčkami ve skle s podzimním motivem za 59 korun. K tomu sklenice s brčkem v různých barvách za 35 korun. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc než si myslíte.
5: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přináší Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Široká nabídka skladových vozů, různých motorizací a výbav. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Více na autojarov.cz.
6: Dance Radio. Dance Radio.

0: parádní taneční muzika, DJ Yusef, Lucky Fred Falk, Magical Touch, jsme Dance Radio, hrajeme samozřejmě ten nejúžasnější taneční výběr. Za chvilku třeba Felix the House Cat s Fatboyem Slimem, Funk Drunk. Dáme si Animu s Argim, High Power. Hned teď úžasnou novinku. Jason Status a s ním je Hus Ira. This Gruntlet, což je parádní drum and bass a ideální pozvánka na dnešní Rave on Air, který startuje opět úderem 18. Pojďme na to. Novinka.
1: Novinka.

Anny Margy a taky Magnus Higher Power, my jsme Dance Radio. Pražští radní dneska schválili definitivní pojmenování stanic budovaný linky metra D. Nově to jsou Nusle místo náměstí Bratří Synků, Ryšánka místo Olbrachtova, Tempo, sídliště Písnice a taky Prameny. Tak uvidíme, jak to nakonec dopadne, protože ta diskuze byla plodná a nejspíš se možná u některých stanic ještě k těm jménům vrátíme. Praha taky požádala o stavební povolení pro Vltavskou filharmonii, takže se máme nejspíš na co těšit. Teď už Coldplay, Up Now, My Love nebo Bob Sinclair.

0: Boris Vejč, Justin Chesou, Save Me právě teď na Dance Radio. Jaký počasí nás čeká ten týden? Tak vězte, že denní teploty se budou v tomto týdnu většinou pohybovat kolem 23 až 24 stupňů Celsia. Poměrně příjemno. Na jihu Moravy bude o něco tepleji. Nejtepleji má být nejspíš v pátek, ale možná nás čekají i poměrně teplý soboty i neděle. To se ještě bude upřesňovat. Teď už další muzika z Dance Radia. Klan Karuzel, Joe a James Carter nebo Kenny a jejich Power.
1: Nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Dance Radio.

0: Barbra Streisand.
1: Dance Radio News. Úvod nového týdne do Česka přinese zataženou oblohu s občasným deštěm a místy i zabouří. Obloha se však rychle protrhá a slunečné počasí doprovodí příjemné, na některých místech i letní teploty. Více mraků a lokální přehánky dorazí hlavně na sever republiky. El Niño v Pacifiku rychle sílí a svět se připravuje na jeho možné dopady. Zatímco jeho vliv na Evropu bývá podstatně slabší než v jiných částech světa, letošní jev může být tak silný, že ovlivní počasí i zde. Podle odborníků se to může projevit zejména změnami polárního víru během zimy. Od ledna se má výrazně snížit podpora v nezaměstnanosti. Úprava je nutná, nechceme motivovat k tomu, aby lidé na podpoře zůstávali déle, než je nutné, řekl to ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka.
2: Počasí.
1: Na začátku nového pracovního týdne očekáváme převážně polojasnou až oblačnou oblohu, místy s deštěm. Denní odpolední maxima vystoupí k 25 stupňům a bio poté ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž.

Dance Radio, Praha 89 a 102,9 FM. Dance Radio. Dance Radio. Dance.

0: Na Dance Radio pokračuje nejlepší taneční muzika, playlist samozřejmě na webu, nebo taky v aplikaci Dance Radio.cz. Za chvilku vás pozvu na zítřejší showtime, protože se vrací nová sezóna. Startuje přesně úderem zítřejší 18. hodiny a opět budeme mít na Dance Radio hosta. Koho konkrétně? Na to si počkejte. Do té doby Delta Heavy, Ascent. Nebude chybět Fred again se Samim Virgin Winnie. Má nebo domácí novinka od Sonorityho, Lose You, případně Can't Heat od Legendy. Jamiroquai, tady jeden z rádio.
1: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přináší Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Široká nabídka skladových vozů, různých motorizací a výbav. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Více na autojarov.cz.
2: Plánuješ rekonstrukci nebo svůj projekt? K realizaci ti stačí už jen to správné vybavení. S Allegro jdou plány rychle od nápadu k hotovému dílu. Vše nakoupíš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
3: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES, čistá energie zítřka.
4: Toyota letos představuje 8

0: Automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
1: Nejlepší taneční muzika. Dance Radio.

0: Jamiroquai, velká to klasika, Can't Heat. Pokud nevíte, co vám servírujeme, vždycky se stačí podívat na web danceradio.cz nebo do naší stejnojmenné aplikace. Na webu taky hlasujte do hitparády Dance Video Chart. Můžete nás tam ladit i online. Aplikace má tu velkou výhodu, že pokud byste nás chtěli poslouchat třeba i v zahraničí, tak to možný je. A v podstatě kdekoliv, protože vám stačí mobil, tablet, který máte u sebe, k tomu internet a pak si můžete v aplikaci danceradio.cz nakliknout naše vysílání. Uvidíte tam i přehled na každý večer, co jsme pro vás přichystali za světový shows a taky tam najdete, co vám hrajeme. Prostě apka danceradio.cz je dost potřebná úplně pro všechny milí naše posluchače. Díky, že jste u toho s náma, za chvilku Anet Fab, Me and My Toothbrush nebo Don't Blink a Tejhausovka It's Our House. Já to pro vás pouštím hned teď. Užijte si to, jsme Dance Radio.
1: Dance Radio.
2: Dance Radio.
1: Dance Radio.

0: taneční odpoledne na Dance Radio je za náma. Skvělá muzika ovšem pokračuje jako každý večer. Za chvíli Rave On Air, 120 minut nejlepších drum and bassových novinek, rozhovory a tak dále. Náš tým sledujte na Insta, kde je naleznete jako Rave On Air na konci podtržítko a dostanete se tam i ke starším vydáním nejlepšího drum and bassového pořadu v českém éteru. Dále vás dnes čeká Afrojack, Ultra Music Festival Radio Show nebo Mr. Progressive House John Digweed. Mějte se a budu se těšit zítra od 14 hodin. Dobře vykročte do školy, pokud tam míříte sami, případně s vašima ratolestva. Ahoj!
1: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Tinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si ji během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
2: Nejlepší taneční muzika. Dance. In the trunk, disrupt the whole scene.

0: Dance Radio.
1: Nejlepší taneční muzika.
0: Muzika.
1: Dance Radio.
2: Zdražování potravinářské pšenice spolu s nárůstem nákladů na energie či dopravu vytváří tlak na cenu těstovin, pečiva či mouky. Podle Svazu průmyslových mlýnů České republiky potravinářská pšenice od června zdražila o 17 až 20%, tedy z průměrných 4359 korun na 5340 korun za tunu a její cena stále stoupá. Chodí na přednášky či na praxe, ale současně se musí postarat o malé dítě. Pokud jim nepomohou rodiče, mají často problém s tím, kam dítě odložit nebo z čeho zaplatit chůvu. Aby nemuseli školu přerušit či vzdát, pomůže těmto studentům nová dávka zvaná hlídáčkovné. Vyplácet jí bude úřad práce. Poprvé od nedohraného květnového ligového derby Ferenu se na jednom stadionu potkali fotbaloví fanoušci Sparty a Slavie. V neděli na Letné byla tradiční rivalita znát už před výkopem. Tentokrát ji podpořila i osoba záložníka Matěje Juráska. 318. derby skončilo vítězství Slavie 3-0.
1: Počasí.
2: V pondělí očekáváme převážně polojasnou až oblačnou oblohu, místy nám zaprší, denní odpolední maxima poté vystoupí k 25 stupňům a bio ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž.
1: Dance Radio. Dance Radio.
3: Právě posloucháš Rave on Air.

0: Krásný dobrý den, dámy a pánové, je krátce po 18. hodině, je pondělí a my jsme zpět s naším pořadem Rave on Air na Dance Rádiu. Jsme tady dneska ve dvojici, já, Sofika a taky Dan Mind Frequence, ahoj.
1: Čau Sovčo.
0: Jak se máš?
1: Já? Bolavě.
0: Jo, Dan má chudák problém s kolenem, takže Alech přišel statečně dneska, budeme tady spolu a řekneme si asi, co jsme dělali o víkendu, co budeme dělat další víkendy, probereme si nějaký akce a určitě se i něčemu zasmějeme, jak to máme rádi.
1: 100%. Já si myslím, že bychom si dneska mohli udělat zase nějaký smyšlený příběh.
0: Možná, to je možná nějaký dobrý nápad. Tak uvidíme, co nás napadne. My jdeme za písničkou, posloucháš Rave on Air.

0: stále posloucháte Rave on Air. Já bych dala klidně takovou interní otázku, po kolikátý jsi hrál Time Tripping v rádiu. Odpověď je ano.
1: Jo, je to takový můj evergreen asi, no.
0: Ale úplně v pořádku, je to nesmrtelný track a nikdy se neohraje, nikdy neomrzí a vždycky je dobrý, takže máš zelenou jen do toho.
1: Zase na druhou stranu, snažím se vždycky dropovat s něčím, co neznám.
0: Ano, a to je správný přístup. Co jsi dělal o víkendu, Dan? Nehrál jsi někde?
1: Nehrál jsem, byl jsem na chatě a procházel jsem takovou lehkou sebedestrukcí, že práce na zahradě, trhání plevelu, dělání dřeva.
0: Jasně.
1: Z toho jsem vlastně takhle jako dorasovaný.
0: Rozumím. Já jsem v pátek hrála v Poličce, kde kluci z Fukru Crew dělali takový festiválek, vlastně byl to už několikátý ročník, bylo to moc hezký, měli tam drumbassovou a techno stage, na obou stagech bylo Lacoustic Sound System.
2: Hezky.
0: Hrálo to bombově, na té vlastně drumbassový jsme v pátek hráli s klukama z Next Gen Crew, já jsem poprvé hrála back to back se Salim, takže už jsem hrála i se Salim z UK a i se Salim z Čech, takže už mám oba dva Sali je.
1: Dala si ten pomyslnej puntík na to svoji zeď, jo?
0: Tak. Bylo to strašně super, takže bych chtěla dát ještě jednou big up klukům do Poličky. No a včera jsme měli takovou hodně speciální, hodně rodinnou akci. Na Zlomená scéna pořádala vlastně další rooftop, poslední vlastně tohohle léta, třetí v pořadí. A bylo to bez headlinerů, hráli jsme tam vlastně jako by my jako supportující DJs. A hrál jsem tam já back to back s Eskou, hráli jsme 160-kový junglovej set. Přede mnou hrál Zeddy s Gekonerem na majku a domluvili jsme se a všichni jsme si pozvali rodiče. Takže tam byla moje mamka, byly tam Míšovi rodiče, byly tam Zdendovi rodiče, tímto bych všechny rodiče chtěla pozdravit. Byli jste skvělí a my jsme si to moc užili a doufám, že i vy, moje mamka byla hrozně spokojená, tak je to krásné místo, že jo, je to na střeše divadlu Hibernia, koukáš se na obecní dům, koukáš se na příkopy, víš, koukáš se na prašnou bránu, je to fakt nádherný, takže to mělo něco do sebe. Vyšlo nám i nádherný počasí, takže ještě jednou big up zlomený scéně a kdo nebyl, tak prohloupil, protože to byla poslední střecha toho týhle sezony.
1: Byl tam s váma i Ziggy nahoru?
0: Byl tam s náma i Ziggy.
1: Tak už vím,
0: co Ziggy v pantoflích a hrál takovej deepečkovej set, bylo to dost dobrý.
1: Ondra mi teďka posílal vlastně asi dva týdny zpátky takovou svoji jako deepovější věc, kterou dělal. Nemůžu říct, že nebo pocitově nemůžu říct, že by to bylo jakoby úplně deep. Jakoby, bylo to takový jako
0: svěžnější
1: a hrozně mě mrzí, že jsem neměl čas teďka si to v týdnu dát na to, na flešku, abych to tady zahrál, protože i Ondra se zmiňoval, že by rád, aby jsme
0: že
1: to tady
0: rád, jasně.
1: Takže se trošičku stydím, že jsem takový darebák a tak nenašel jsem se na to chviličku.
0: Určitě to do příště napravíme.
1: 100%.
0: Ano, ale fakt to bylo moc hezký, takže a kdyby náhodou někdo se chtěl vydat na nějakou další zlomenou, tak jenom tady dám takovou informaci, že 5.12. se má to na co těšit, ale víc zatím nepovím.
1: No, 5.12. to už bych mohl být taťka.
0: To je pravda.
1: Tak možná to na to zlomenou budeme oslavit.
0: No vidíš, a kdybyste viděli, jak krásný výraz u toho Dan měl, je to k popukání. No, my se vrátíme za písničkou, dáme pak rotaci s Omixem, dáme reklamu a pak se za váma zase vrátíme.
1: Je to tak?
0: Tak jo, posloucháte Rave on Air.

0: Rave on air. Na Dance Radio. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsa s kostí v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 18,90. A velkopopovického kozla 11 v multipeku 6x 0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit mín starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.

0: Stále posloucháte Rayfon Air a teďka jsme udělali před chvilkou malý rošambo, za mixem je teďka Sovča, jak jste si mohli asi všimnout.
1: Oh yeah.
0: Neskutečný náklad Sovča zatím.
1: Mm-hmm.
0: Víš, co se mně hrozně líbilo, jak si teďka dělala MCčko jakoby k tomuhle tracku.
1: Můžeš to... Něco takovýho.
0: Takže kdybyste chtěli, máme to v nabídce, Sovča vám může jít klidně na mic.
1: Není problém, zvládneme všechno.
0: Není problém, já si myslím, že by ti to šlo.
1: 100%. Tady není o čem.
0: Není. Jakoby, není. Nemám v sobě ani špetku toho, že bych o tobě pochyboval v rámci tady tohohle.
1: Ne. Ale ty jsi byl taky docela dobrý, náhodou. Můžeme být duo.
0: Bylo takový kvarteto, no.
1: Okay.
0: Vynikající.
1: Kvarteto ve dvou.
0: Kvarteto ve dvou, přesně tak, to umíme jenom jméno.
1: Přesně tak, to je speciální.
0: Já umím druhé schizofrenické já. Sovčo, napadla mě vlastně taková věc. Zamýšlela jsi se někdy nad tím, jak bude vypadat vlastně drum and bass třeba za 10 let? Jestli tady třeba ještě vůbec bude, jaký budou žánry, kam se to posune?
1: Bude. Drum and bass určitě bude a myslím si, že vlastně možná se to bude trošku vyvíjet, ale zároveň se to vlastně bude vracet zpátky k těm kořenům podle mě
0: taky
1: a tak
0: myslím.
1: Se to bude točit stále dokola. Stejně jak se to děje třeba v módě, tak vlastně se to furt točí dokola, tak stejně tak si myslím, že se to bude dělat i v té hudbě. Protože přece jenom taky vycházejí, i teď vycházejí prostě remasterovaný tracky, které vycházely před 20, 25, 30 lety.
0: Je to tak?
1: Vracíme se k junglu, možná se vrátíme ještě dřív a pak pojedeme zase kolečko. Plus budou další takový simulové, nebo někdo, kdo udělá nějaký převratný další zvuk. Teď se zase trošku vracejí foghorny, takže si myslím, že se to bude jako točit nějak tak furt do kolečka. Nebo co si myslíš ty, Dane?
0: Myslíš, že tady bude jakoby daleko víc simulantů, jo?
1: Hele, no těžko říct právě. Buď jakože no, těžko říct.
0: Jako takhle, já když bych to vzal z pohledu toho neurofunku, tak tím, že teďka mi přijde, že tento tvrdší vlastně jako subžánr drum and bassu je spíše jako v úpadku, že se tomu věnuje jakoby méně a méně lidí. A ten styl obecně si myslím, že tak nějak jako se hrozně zjednodušuje. Že se v těch trackách jakoby více opakují takový jednoduchý zvuky, aby to prostě jako bylo takový, čím víc 1.8 prostě, tak tím líp, zrychluje se vlastně jakoby i tempo a všechno. Tak tyjo, nevím, jestli za 10 let třeba tam budou jenom vlastně bicí a jenom basa, bude to nějak jako skučet.
1: Ale fakt buď, anebo se prostě půjde zpátky, protože prostě to starý neuro, to byla pecka. Takže já si myslím, že ono se to stejně zase bude vracet, a nebo ne, uvidíme, a nebo to bude jenom AI hudba a úplně se tady mýlíme a nebudeme tady ani my a bude místo nás vysílat nějaký robot třeba.
0: Čověče, a to si třeba myslím, že teď už zase tak jako nevnímám, jako že ten přírůstek vlastně AI do té muziky. Jako nevím, jestli to nejsem jako proto třeba cílovka v rámci různých platform, nicméně jakoby teď už mi, jakože jednu dobu, jak vyšly různý ty aplikace, kde jako, že jo, jsi mohla vytvořit track poměrně za krátkou dobu, jenom si tam napsala vlastně to, co chceš, tak teďka už mi nepřijde, že by lítaly nějaký jako tracky, protože ono to byl tam různý takovej, nebo v těch trackách byl takovej, mělo to všechno takový jako stejný brďo, že tam byly takový vokály a tady tohleto, že to vlastně znělo tak nějak dost podobně.
1: A to je to samý jako s těma plagátama a tak dále, já si totiž myslím, že teďkonc je velký boom a že se to zase trošku dá zpátečku a že vlastně lidi to nebudou chtít, protože to zase není tak dobrý a že to zase se to trošku vymítí, takže uvidíme, kam dospějeme s drum and bassem za 10 let.
0: Když už si nakousla teda ty plagoše, tak to mi přijde jako brutální bizár teďka. Jako
1: to jsme tady byli spolu, ne? Když jsme koukali na Party Express a to je ale jeden plakát vedle druhýho a jedno, jestli se jí koukáš na plakát na akci, na plakát prostě, já nevím, na bistru nějaký nebo na nechtech, všude je prostě stejný fond, vypadá to hrozně úplně.
0: Ne, tak ale víš co, tak jakoby, jak můžeš chtít, aby ti ta akce vyšla, jako takhle, jako když už nechceš dát tu pitomý 5 kilo prostě
1: přesně,
0: za plakát. Jako,
1: přesně, jo. Tak jako co si myslíš, že se stane?
0: Tak.
1: No. Jako, že tam přijdou davy lidi a budou dělat a tak to byl nejlepší plakát, který jsem kdy viděl.
0: Jako hudba stále za hovno, ale ten plakát.
1: A ten plakát.
0: Přesně. Brácho, ten plakát si zandal, ten fond jsem viděl úplně všude, ty.
1: Jsi nějaký famous asi.
0: Je to poměrně jako srandovní, no, ale snad to bude takový trend, který teďka jako projde a nějak nás tu nezastihne do budoucna.
1: Já si myslím, že jak to přišlo, tak to na chvíli nebo odejde, nebo se to aspoň trošku nějak jako uklidní, se to trošku vyvine a půjdeme dál, no.
0: No, uvidíme, no. Sovčo, kdy si dáme ten náš slibovaný old schoolový likvidový set?
2: Brzo.
1: Já si myslím, že až budeš mít koleno v cojku, tak, tak to bude ten správný čas.
0: Tak to bude ten správný moment se do toho pustit.
1: Nemůžeme se tím mohli otevřít jako nový rok. Třeba.
0: Je to tak. Je to tak, to bychom mohli.
1: Jako, bys to, to je docela dobrý nápad, ne?
0: A mohli bychom najít, mohli bychom k té příležitosti jako fakt najít nějaký moc pěkný prostor, kde bychom to mohli nahrát, protože nemyslím si, že by to mělo zůstat pouze u zvukové stopy.
1: OK, no tak na to jim pomyslíme. A nebo třeba zkuste nám napsat, kde by se vám líbilo natočit takovej set náš.
0: Přesně tak.
1: Náš, nás dvou.
0: Sovďan.
1: Sovďan.
0: Likvidovej Sovďan. Vlastně takovej summer vibe v zimě.
1: Přesně.
0: Uděláme si jaký summer vibe v zimě, přesně tak. Trochu prostě rozehřejeme tu zimu.
1: Jo.
0: No tak to bude parádní.
1: Tak jo.
0: Tak čo, Sovčo, zahraješ nám ještě trošku?
1: Tak jo.
0: Tak jo, tak jdeme na to. Posloucháte Rayfonair.
1: Oh yeah.

Rave on air. Na Dance Radio. Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Tinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz. We're not-

0: Jo, stále posloucháte Rave On Air na Dance Radio. Zase jsme udělali malou otočku, teď jsem za mixem já, Mind Frequence. A jak se ti to líbilo, Sovčo? Dneska se ti snažím jakoby přizpůsobit.
1: Je to dost dobrý, od začátku, jako mě se to moc líbí. A mě se vždycky hraje, líbí, co hraješ, když jakoby nevalíš úplně neuro. Ačkoliv jakoby ty hraješ dobře i to jako technicky, ale prostě víš, co se mi líbí, co se mi líbí.
0: Já vím.
1: Takže dneska dobrý, dneska dávám za jedna.
0: Paráda, tak to si píšu do svého notýsku. Approved by Sovča.
1: Ano.
0: Sovčo, co ty a víkend? Kam razíš?
1: Já ve čtvrtek odlítám na Slunou Sardíny na festival Sun and Base, který je 7 nocí a 8 dní, vlastně se dá říct.
0: Ty jsi mi o tom řekla, ale neřekla jsi mi, že je to takhle dlouhý.
1: Je to takhle dlouhý.
0: Ty krása.
1: A je to strašně skvělý. Letím na 10 dní a už se moc těším. Vlastně poletím tam po čtvrtý a pokud někdo Sun and Base nezná, najděte si to, je to fakt nádherné, je to čistě drum and bassový festival, není to nic velkýho, jsou tam davy lidí, masy, není to žádnej oplocený areál, je to hrozně takovej přirozený mechanismus festivalovej, který prostě žije a ty toho můžeš být součástí a je to strašně super, takže doporučuji.
0: Řekneš mi k tomu ještě něco víc? Kde to je?
1: No jasně,
0: co tam je, co tam je vlastně jakoby za účinkující?
1: Okay, tak já to rovnou projdu.
0: Protože já jsem nahlíd jakoby jenom tak přes ramínko vlastně, co všechno tam bude a je to teda masakr.
1: Festival je teda na Sardíny v městečku, který se jmenuje San Teodoro, což je na severu Sardínie. Je to teda od 5. do 13. září, většinou to bývá vždycky takhle přelom toho prvního, druhého týdne v září, kdy vlastně už oficiálně končí jakoby sezóna těch největších turistů a dá se tam bejt jako dobře a vlastně ještě není zima, ale už za chvilku bude, takže je to takový akorát. No a každý rok je tam brutální line-up. Já jenom tak jako zlehka projedu od A do Z, co tady je. Takže za mě třeba A-Sides, Alibi, Elicat, Ama, Enail, BC, Bouncy Soundscape, Benny L, Big T, Black Eye, Break, Breakage, Brian G, Calix, Catching Cairo, Chicago, Children of Zeus, Chinese Daughter, Chris Siu, to si říkal, že ho máš rád.
0: Jo, to je můj bobík.
1: A pak jdeme dál. Dogr, Dex, Digital, DJ Die, DJ Hype, DJ Marky, DJ Jin, Dialer, Doc Scott, Dogr, Dom and Roland, Starý Dobrý Neuro, 00, Dramatic, DRS, Dub Physics, Etherwood, Fabio, FD, Fox, Fracture, Galaxy, JQ, HLZ, I'm Dude, Jay Kenzo, Jumping Jack Frost, Kyrist, L-Side, Loxy, Loki, LSB, Level 2, Mantra, Mark System, Mind State, Molecular, Nate.
0: Dobrý, tak já si jdu najít nějaký další track.
1: Need for Mirrors. Já pokračuju. Paradox, Paul T. and Edward Oberon, Presha, Red Eyes, Spy, Sabrina, Subtle, Sophie Marie, Skeptical, SPMC, Stamina, Stormka, Submarine, Sweet Pea, Sydney Bryce, T-Man, Tasha, Technimatic, Temza, The Untouchables, Think Tong, Trex, Zero T, Workforce, a tím končím můj výběr. Je i možný, že to stále není všechno.
0: To si určitě taky myslím, že to není všechno a Sovčo, jako big up, že to dalo na jeden dech.
1: Já si myslím, že jsem se párkrát nadechla, ale...
0: Ty nekaž to.
1: Takhle, dobře, bylo to na jeden dech.
0: Já jsem to viděl.
1: Dobře. Je to prostě strašně skvělý. Nehrajou tam žádný komerční věci, žádný špatný písničky. Já bych to jako nazvala tak, že je to drum and bassovej tábor pro dospěláky dospělýho drum and bassu.
0: Já si myslím, že to je taková jakoby dospělácká školka dospělýho drum and bassu.
1: Přesně tak, přesně tak to je. Všichni tam jsou strašně spokojení, je tam vyšší věkový průměr, což je vlastně příjemný.
0: Určitě.
1: A o to víc ty lidi pařej, protože prostě jsou to fakt lidi, co prostě celý rok se na to těšej, chodí do práce prostě a pak jedou na Sardiny, tam se urvou, pak je to bolí a pak zase se čekají, až budou moc příští rok přijet.
0: Jako takhle, jestli tam jedeš jako bomby hezky celý týden, tak si...
1: Ale tak jako jedeš bomby, to je takový, hele, já to, no to je jako samozřejmě chodíš každou noc do klubu, protože je to prostě pecka, ale pak přes samozřejmě. Den seš na pláži, dáš si skvělý jídlo, dáš si nějaký mořský plodíky nebo pizzu, prostě piješ u toho prosečko, dáš si zmrzču, prostě seš v Itálii, je to skvělý, všechno je hrozně dobrý a... tomu není podle mě jakoby co, tomu není co vytknout.
0: Ty si takhle lovíš třeba ty mořské plody nebo si chodíš někam do restaurace?
1: Já chodím do restaurace, máme tam oblíbenou rybárnu, která je, to je taková, takový to jakoby bistro. Mm-hmm. Víš, kde dostaneš to jídlo jako na plastovém tácku, máš prostě plastový vidličky a nože, ale je to to nejlepší, co jsem kdy jedla, o můj bože. Stojí to stále stejně, protože jsou tam furt ty samý lidi a strašně se tam těším a hned ve čtvrtek, jak přiletím, tak tam půjdu na večeři. Už se na to úplně klepu.
0: To ti docela závidím teda, jako
1: že jo, musím říct. Že jo.
0: Jako vypadá to fakt dobře, jako fakt, kdybych chtěl jít ve svém věku do nějakého dětského koutku, tak to bude asi takovýhle.
1: Jo. Těším se na svůj oblíbený chobotnicový salát a na tuňáka, oh můj bože.
0: Oh my god.
1: Oh my god.
0: Přesně.
1: No a co, ty máš plánu na víkend, Dane?
0: Tak, já si teďka po pauze po Letitrolu zase dám pár mejdanů. V pátek začínám v Ostravě.
1: Oh.
0: A to hned docela ve ostrém tempu, protože po poměrně dlouhý pauze se vrací na scénu Double Delight.
1: To je jaká klubovka?
0: Přesně tak, kluci dělali dřív... Poměrně dost akcí, je to všechno zaměřené právě na Neurofunk a Crossbreed, vlastně duo třeba Dystopia, tak to je vlastně projekt, kdy máš DJ, který hraje a do toho tam je klučina, který do toho prostě jako seká normálně na elektrickou kytaru.
1: Wow, okay,
0: je to poměrně, okay. je to podle mě jako zase jako taková unikátní věc u nás na scéně a je to docela dost zajímavé.
1: A ještě mi řekni, to bude ve Fabriku, nebo?
0: No právě, že ne.
1: Právě, že ne.
0: Nebude to ve Fabriku.
1: Aha, a kde to bude?
0: Zkusí si tipnout, kde to může být. Pro mě to bude taky premiérka. Já jsem v Ostravě hrál ve všech možných místech, ale tady jsem nehrál a je to poměrně...
1: Já přemýšlím, kolik klubů znám v Ostravě.
0: Je to teďka poměrně...
1: Tak je to etáž?
0: Yes.
1: Je to etáž. Etáž je, tak to chápu, už i tu kytaru tím pádem, protože to je přesně takhle si to představuji v etáži. Že tam bude i kytarka třeba k tomu, jakoby, že to bude takový jiný, hustý.
0: No, jako je tam poměrně vražedný line-up. Bude tam Ziggy, QO, Phenom and Discharge, Simplex, já, Mind Frequence, Underside, Dystopia, což je ten projekt.
1: Ano,
0: vlastně
1: ano.
0: No Case B2B Rogan, Mila 207 a potom lokální support.
1: Ok.
0: Myslím si, že to bude jako solidní.
1: To si taky myslím teda, no.
0: A bude to bolet.
1: To asi ano.
0: Podle mě jako docela nebezpečná sestava. V sobotu se přesunu na Spring Bass Jam, u kterého bych se trošičku zastavil. Spring Bass Jam pojede už vlastně od pátku.
1: Ano.
0: Kluci si teď dodávali po posledním ročníku chvilku pauzu a teď jsou vlastně zpět s novou lokalitou. Bude se to konat tentokrát v Krucemburku.
1: Tam to bude krutý.
0: To teda, Krucemburk bude krutý. Bude to vlastně v kempu moře a je tam rybník řeka. My jsme posledně s Kubou si právě o tom povídali, že to je jako docela skvělý tady tohleto.
1: Někde měl smysl pro humor.
0: Jako musím říct, že to bylo jako geniální pojmenování, jako tady tohleto, ale jako když se koukneš na mapy, tak ten prostor vypadá velice zajímavě a tím vlastně, čím Spring Bass Jam lákal vlastně i ty poslední ročníky, kde to bylo kousek od těch Pardubic, vlastně v těch Holicích,
1: ano.
0: Tak tam to mělo úplně bombovej vibe, byly tam krásný prostě dřevěný chatky, který si mohl jakoby objednanom jako pronajmout. Bylo to u vody, prostě super místo, dobrý žrádlo, tam jsem jezdil jako moc rád, no.
1: Jo, máš pravdu, že vlastně někdo mi říkal, že na Spring Bass Jamu bylo nejlepší žrádlo, co kdy na festivalu jedl. A je nepletu se náhodou, nebo je to ono?
0: Jo, nevím, ale jakože kluci tam měli jídlo vždycky suprový, jakože
1: jo,
0: nějaký burgery s trhaným, tady tohle, to fakt to bylo jako dobrý.
1: Mhm.
0: Takže určitě se na novou lokalitu těším. A co nás vlastně čeká přes ten víkend? Já teda budu hrát v sobotu, dojedu až v sobotu, ale jinak, co se týká teda hlavních zástupců festivalu, tak Document One, Neon Light, Scrimor, potom Simplex, X-Morph a moje maličkost Mind Frequency.
1: Okay.
0: Potom z supportu se můžeš těšit na Additive, Barta, Blue Way, Cherf, Daddy Cool, Deliquent, DJ Me, Dreadbass, Farář, Fefe, Gusser, Ghostbuster, Hound, Hronex, Indigo, Ivan Bartoš.
1: Ne, to je Ivan the Pirate.
0: Přesně tak. Takže pecka. Jezor, Katín, Kespa, Kodex, K-Flip, Memris, Maxík. Maxík je vlastně ten malý klučina. Takže to bude dobrý, na to se těším. Meduza, Mike, Nextflow, Overtasked, Pilník, Polaris.
1: Pilník skvá je skvělej.
0: Popelka, Raster, Rich Sin Vision, Kyle, Subkit, Tommy Wonder, potom Valu, Varšík a Vaši.
1: Tak jo, ale to... naši tam nebudou.
0: Naši tam nebudou. Z našich tam budu já.
1: A slyšela jsem, že asi možná bude i nějaká soutěž.
0: Je to tak.
1: Maybe.
0: Je to tak, je to tak. Pokud chcete na Spring Bass Jam v nový luxusní lokalitě Zadax,
1: tak úplně Zadax.
0: Tak pro dva z vás to bude možný.
1: Wow.
0: My jsme ve spolupráci se Spring Bass Jamem pro vás připravili takovou, nechci říct soutěž, spíš je to takový, že si řekneme, na koho se těšíme. My dneska večer vyhodíme plagoš,
1: na nebo
0: respektive
1: Instagram.
0: Přesně tak, mm-hmm. nějakou grafiku. Vy si pod to napíšete, na jaký jméno se v rámci festivalu nejvíce těšíte, a my do středy budeme vybírat dva z vás.
1: Takže každý vyhraje jeden vstup?
0: Je to tak, každý vyhraje jeden vstup, mm-hmm. to znamená dva vstupy, takže vybereme dva z vás,
1: okay.
0: kteří se na Sprinky letos podívají zadarmo.
1: Hezký, no tak to je super.
0: Tak bomba.
1: Takže, to je super.
0: Takže hodně pecička. Takže sledujte náš Instagram. Dneska večer ještě vyhodíme postík a ve středu dva z vás, dva šťastlivci, pojedou na festiáček Zadax.
1: No tak to je parádní. Vrátila bych se s touhle s tou bombou za písničkou, pak si to ještě připomeneme, dáme znova rotaci za mixem, čeká nás ještě Party Express a jdeme pomalu do finiše.
0: Mm-hmm.
1: Tak jdeme na to.
0: Tak jdeme na to.
1: My jsme Rayfonér.
0: Rayfonér.

0: Stále posloucháte Rave On Air. Pomalu, ale jistě se blížíme do závěru dnešního vysílání a určitě dnes jsme ještě na dvě věci minimálně zapomněli, nebo respektive ještě tu dneska nezazněli. Začneme čím? Začneme partičkama a dám...
1: Ne, to dáme až na, to, na závěr.
0: Dobře.
1: Dáme na závěr.
0: Super, tak, my jsme tu s Sovčou minule vymýšleli takový jako fiktivní příběh, co nejhoršího se ti může stát v rámci tvýho pobytu na stage na festivalu.
1: Ano, je to tak.
0: Příběh byl velice výživný, myslím, že jsme na hodně festivalech dopomohli k založení vlastně tojtojkový patroly.
1: Tojtojhlídka.
0: By Rave On Air. A dneska by mě zajímalo, jaký tři nejhorší věci se ti můžou vlastně stát, nebo co můžeš jakoby nejhoršího udělat ve třech podáních, když potkáš svého oblíbeného interpreta, když procházíš vlastně festivalem.
1: Ok, jenom dej trošku víc můj mic a trošku míň svůj a jdeme na to, jo?
0: Jdeme.
1: Takže jdu tím crowdem, vidím svého oblíbeného interpreta. Jdu za ním, oslovím ho a řeknu jméno někoho jiného.
0: No to jsem tam měl taky.
1: Jo, ok.
0: Tak na tom jsme se shodli.
1: Na
0: tak
1: tom
0: jsme
1: se shodli.
0: Tak to máme číslo
1: druhá, jedna. Jo?
0: Ano.
1: A řekneš mu, nejvíce mi líbí tenhle ten track, který není od něj.
0: To mě napadlo taky. Dobrý.
1: No a třetí bylo, že budeš tak moc, že budeš dát jenom a vlastně ho jenom poprskáš a budeš tam prostě a budeš si prostě myslet, že mluvíš a reálně vlastně si vůbec nemluvil. A ty pak tě řekne jenom yes, nice brother. A tím to skončí. Podle mě jsou ale ty dvě první úplně nejhorší.
0: To jsou nejhorší, ale můžeš taky jít za ním a nevědět, že ty to je on, i když protože jsi samozřejmě moc.
1: Okay, jo.
0: A zeptat se ho, kde jsou tady hajzly.
1: Nebo když bude hrát jeho, tak řeknu, to je fakt blbý, co?
0: Tady mě to moc nebaví, jdem někam jinam, ne?
1: Jo, ale myslím, že přijít za někým s tím, že hele, ty jo, jsi fakt dobrý a říct teď jméno teda fakt jako jinýho, tak musí být jako pecka.
0: Jo, to je dobrý. A nebo na té stage, kde je prostě jakoby ten hluk, jo, prostě neslyšíš pomalu vlastního slova, musíš někomu fakt jako řvát do ucha a začneš mu tam rvat telefon a poslechni si tohle.
1: Jo, tak ano.
0: Co si o tom myslíš?
1: to je taky dost blbý teda, no.
0: To je taky dost dobrý,
1: no. A to si myslím, že by byla přesně ta situace toho člověka, který ne už dobře mluví úplně.
0: Ano, přesně
1: jo,
0: tak.
1: A ještě poslechni si můj track tady.
0: Skvělý, tak jdem příště beka, ne?
1: Přesně tak.
0: Takže skvělý. Dobrý, tohle máme za sebou, děkuju za spolupráci, Sovčo.
1: Mm-hmm.
0: A prolítnem si v cukuletu ještě Party Express, to znamená, jaký mejdany nás teďka čekají o víkendu.
1: Tak já to odpálím.
0: Odpal to.
1: V pátek nás čeká úplně nádherná akce, která je bohužel bohudík už vyprodaná.
0: Jasně.
1: A je to asi i jedna z posledních plaveb na parníku Tyrš po Vltavě a akci mají na starosti kluci z Reason, který u nás už i byli jako hosté.
0: Je to tak?
1: A přijede úžasný a legendární a skvělý London Electricity a neméně dobrý bude i lokální support, kde vystoupí Audio Cuts, No Cure, Prase, Křovák, Rude Boy, Maja a 2K.
0: Hodně top. Upřímně, nedivím se, že tenhle mejdan je vyprodaný.
1: Já taky ne. Jakože to... to ani by nešlo podle mě jinak. To by ani podle mě nešlo jinak. Tohle je hrozně krásný. Ještě vyjde krásný počasí a je to takový hezký ukončení léta s tím letním vibíkem. Moc hezký. Moc dávám velký big upek klukům za tenhle ten booking, protože se jim to fakt povedlo.
0: Souhlasím.
1: Ač mi to nešlo říct, tak jsem to zvládla.
0: V pátek taky začíná Spring Bass Jam, ten ale nekončí pátečním dnem, ten se protáhne vlastně až do neděle, program teda je zpátka na sobotu a ze soboty na neděli. Jak jsem jí zmínil, jedná se o novou lokalitu Krucemburg, mě tam můžete zastihnout
1: V sobotu,
0: přesně tak.
1: Ano, a v sobotu proběhne ještě jedna obrovská akce v Krosu, kdy kluci z mojí Next Gen Crew slaví 10 let od vzniku crew jako takový a vystoupí tam Sharky, Burn Show, Onliner a Subsko, Critical J a Mados, JP, Sirfree, Jimmy Danger, Pain, Rook, Breichus, Magenta, Pleo, Donny D, Valentin, Effecta, Killfrost, Badabab, Sally, Younger, Forest Animal a taky Mr. B.
0: Jako tady ten mejdan, to bude hodně heavy.
1: Bude to hodně heavy, já bohužel se nemůžu zúčastnit, protože jak už jsme říkali, já už budu na Sardinii, na festivalu Sun and Base, který startuje už v sobotu, ve čtvrtek odlítám a proto nemůžu být součástí téhle skvělý akce, ale pokud nepojedete náhodou na ten Spring Base Jam a budete v Praze, tak běžte v sobotu do Krosu,
0: jako
1: bude to skvělý.
0: 100% jakoby tenhle mejdan bude minimálně brutální stylovka.
1: Určitě a začíná to hlavně už odpoledne nebo v podvečer, v 6 večer na Cross Square to začne, můžete si mezi tím dát třeba nějaký jídlo v Crossu a pak pokračovat dál do klubu a užít si tenhle ten skvělý mejdánek.
0: Bude to pecka, no. Takže jako takhle, trošku mě mrzí, když vidím ty mejdany, že o víkendu někde hraju, protože jak London Electricityho a tak ten Next Gen bych si jako klidně, to bych si klidně lajsnul.
1: Rozumím, no. Já vlastně taky, ale já budu na Sardošce, takže si užiju si to trošku jinak.
0: Jako Sunbase vypadá hodně přísně.
1: Myslím si, že tam taky jednou pojedeš, možná i s Mimčem a i s Lucou, to takové, ale je to, zeptej se třeba Kuby Switche, ti se tam chystají příští rok snad i s Amelkou, nebo chtěli by, takže je to prostě krásný.
0: Já jsem totiž teďka na internetu narazil na takovou docela příjemnou věc, mohl by to být takový jako gadget na ty festivaly.
1: Ano.
0: Je to de facto taková obrovská ledvinka, nebo takový batoh vepředu, který vypadá jako odhalený břicho.
1: Tak to je úplně pro tebe.
0: Takže si můžu to chlupatý benjo vlastně jakoby otevřít, dát si tam prcka a jít kalit, no.
1: To je skvělý prostě.
0: Dobrý, ne?
1: Výborný. Já dávám 10 z 10.
0: Sofičáku.
1: 10 z 10 sofičáku pro chlupatý paněro.
0: Hodně dobrý.
1: Já jsem se z toho orosila normálně.
0: Hodně přísný, tyjo, tak ale Sovča by to jedině potvrdila tady, tak je to pecka.
1: Je to tak.
0: Dobrý, tohle by bylo teda pro dnešek všechno.
1: Ano.
0: My se vrátíme za písničkou, moc děkujeme, že jste nás dnes poslouchali, bylo to bomba, moc jsme se bavili, doufám, že jste se taky bavili a příští týden zase pondělí 18.00 na vlnách Dance Rádia, Rave On Air.
1: Oh yeah.
0: Oh yeah.

0: vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsa s kostí v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 18,90. A velkopopovického kozla 11 v multipeku 6x 0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Dance Radio. Dance Radio. Yeah.

those kinds of lines, honey. I'm going.

evening. There is no guest list tonight.

is John Digweed. This is Transitions.

down the dance floor. Lose control.

Dance Radio. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Dance. Dance Radio. Dance Radio.